Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

tu na zemi, pokryté sa zemi. Hlavu má opřenu, obočím o stěnu, nechce se mstít, nechce se mstít. Bezvládnou pravici, složenou v břidlici,

rozkvetlém konopí, lehce ji uchopí, na počest shledání staře nám zabrání, drže ti půst. Plevici pod hlavou, obálku špinavou, na konci dopisu, na místo podpisu, otisky úst. Nechej ho spát, ať neví o něčem, nechej ho spát na prsou s čeděčem, dlouho byl nezvěstný, neznámý pocestný.

0: konci ulice, spálené vesnice. Z cihel a ze zdiva tiše se ozývá pískot myší, pískot myší. Usnul tu na zemi, pokryté sazemi, s otvorem ve spánku, volání z křivánku, neuslyší, neuslyší. Nechej ho spát, ať neví o ničem, nechej ho spát na prsou s čeděčem. Dlouho byl nezvěstný, neznámý pocestný, nechej ho spát, nechej ho spát, nechej ho spát.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portles.
3: Zas jedno překvapení, pro mě však nové není, že z obrazu mám

dlouhou, chtěl jsem okopat nevinou. Na místě, kde včera kvetla já, leží teď skroští metla, v rozpacích stojím nad hlínou.

0: ale než se, jaká jsem ztracený většině, tak vždycky než se najdu, a sotva se najdu, tak...
1: Tak se zase ztratím.
2: Dobrý ráno. Slunce vychází nad rájem. Až dosnídáte chléb s čajem.

máme jako z grotesky. Jako vždycky si budeme hrát spolu na kořist a na lovce. Takže sundat sukně a pánové rozepnou svoje poklopce.

vezmem balónek na provázku, na procházku. Jo. Dobrý ráno. Pak trošku pokrčíme kolena, vždyť víte, co to znamená. Podle návodu z letecký knížky se odrazíme do výšky.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

وسطك مقرف بطة صدوم دا صدوم دا dívám se na sebe zvenčí jsem v čínským znamení pes a z toho

Well, I wish I was a catfish.

Thank you.

0: co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, bík či nebík.
1: Yeah.

knuckles just slam. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní, plet

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: blázni.
1: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov, čau.
2: No a řekneme to unisono a je to, ne?
3: Cože říkáme?
1: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
3: Dobře.
4: Kapela Oči.
1: Tak počkej, na tři, ne?
4: Dobře.
1: Raz, a ještě štípnu, jo?
4: Mrkni.
1: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
3: Ahoj.

tak ptám se v době tání i ve dnech říjnových, kdo místo mne se sklání.

Tak já zdravím Rádio Toskov a přejmu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Jednou takhle v zimě, na návštěvu pozval si mě. Obr do jeskyně, kde on bydlí vedle vidlí, pozval si mě. Strouhanku jsme večeřeli tenkrát spolu v té jeskyní díře. Pak se svalil někam pod stůl do tmy dolů a chrápal jen zvíře. Postava mohutná se teďka zvolna zvedá. Kdo je to? Co je to?

Je to dlouho, je, to je dlouho, co my jsme to zažili. Možná, že je to tím, že jsme tenkrát nejspíš asi prostě mladší byli. Malej pán v klobouku a s novinama přijde zase jednou, až se bude

to už. Dostracená, to je teď v lodě. To je kozák, ty blázne. Ta ra ra ra, jupi, jo, jupi.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Jsem kavojčou, mám pověslou, vrtkolta rychlož.

držet tohleto neurčito, tyhle ty siluety 19letý. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si chlap.

psychologi, trpí moje ego, krucinál Himmelhergot. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči si, chlap,

pokoje, furt do mě ryje, kreslí černou tuší, co jenom matně tuším. A já, abych řekl pravdu, toho tuším hodně, fantazie kreslí věrohodně, troufne si na cokoliv, má totiž na to školy. Sunday, je, Monday, je, klapky na oči

aniž by chtěla. A rána zněla i dovnitř, i ven.

0: Rádio Tloskov zdraví
1: Divokej Bill!
2: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá. Já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau. Wow.

Vy, kdož máte uši k slyšení a oči k dívání, všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání. Chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou na duši

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Lásko! Lásko!

možná až ve tvářích. Budeš mít vrásky. Tak možná ochutnáš

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna

století. A ví už kam Káňa poletí.

Kur ze Sajúzu, jak kotval kouřil čibuka a kupoval si blůzu. Ta blůza byla z Turecka a azbuk zíral z hruble. Když musel šáhnout do vrecka a platit 4 ruble,

5 a k na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka.

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na květě.

Tak rozplakal se pod večer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smíval je nejpevnější obětí pro radné lásky hnus i žár i stesk a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti? Tam sámku míří kočár splašeného spřežení kol čisté tůně směr svůj nemění.

věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platíc dluh. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

patách čas, který pádí, jak zastavit mládí, sám sebe se ptám. Mám trochu strach, že mi zbývá ta poslední z cest, tak

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Ahoj.
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pines.
1: A zdravíme rádio
3: Kloskov.
4: Yeah.
5: Ptáš se, na co myslím, Inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde sít.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Spatřil jsem kometu oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil

pravdě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: když se v nás nestratí, jsme bohatí a bohatí a bohatí a bohatí a bohatí.
1: Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.
2: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

kameny. A je čas ty kameny sbírat. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

ani byste nevěřili, jakou dcerečku potkal jsem já.

Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

0: I já znám jeden příběh, paní. Trochu směšný, ale i na slzy tam dojde. Dokonce i završovat bych si troufal.
1: A o čem je ten příběh?
0: O tom, co by lidé chtěli a čeho díky hlouposti nedosáhnou.
1: Takové vyprávění může mít hluboký smysl.
0: Což o to hluboký by byl? Je otázka, dojdeme-li na dno.
1: Tak povídej.
0: Společně zasednem ke kulatému stolu, budem si vyprávět a besedovat spolu. Řeč bude o víle, nicméně ne tak zcela. Nemá plášť řasnatý, co vílu vílou dělá. U nás má podobu vychrtlé, nuzné babky. A přece přináší dar lákavý a sladký. Náš příběh, divte se, má jméno Směšná přání. A vedle moudrosti nese i pousmání. Vidím, že mnohý z vás už zvědavě se třese. Tak tedy začněme. V hlubokém černém lese šel jeden drvoštěp a věčně kudlu pískal. Na život dopálen smrkům si zlostně stýskal.

0: Mor na svět, čerta by to vzal. Proč zrovna já musím být na světě tak nešťastný? Jak já k tomu přijdu? Jiní si hoví v teplíčku, vozí se v kočáře, trousí almužny. Já se tady držu a namáhám a lopotím od rána do večera, od jara do zimy, pořád jen s tou sekerou, sákry, ždudy. Nic neužiju, protože nic nemám. Peníze nemám, statky nemám, ani krávu nemám. Mám akorát hlad, chalupu s potrhanou střechou, díru v kalhotech a kámen v botě. Je na světě nějaká spravedlnost?
1: Tak se ptal a hned na to odpovídal.
0: Není. Lámou duši, třeba čertu bych se upsal, jen mít kapánek štěstí.

0: Páně Borovi, co to je?
1: Najednou se zčista jasna před Jakubem vynořilo zjevení. Podle jedněch to byl sám hromovládný pantáta bohu Jupiter. Jenže ten v našich končinách nebývá tak často domovem. Podle jiných by to mohla být dobrotivá víla řásenka. Ale tu by spíš přilákal nějaký dobrý skutek a ne navrčený drvoštěp. Tak to podle všeho byla babka Cmunda, co měla kontrakt s peklem na dopalování lidí. Náramně ráda prý lidi vyváděla aprílem. Vždyť povídám, že to byla Cmunda, co by u nás v lese dělal Jupiter. Cmunda, necmunda, tak jako tak Jakub skoprněl. Babka s ohnivýma očima se vrští neukazuje každý den.
0: Co? No tohle, která pak vy jste? Kde jste se tu vzala tak najednou?
2: Ty mě neznáš, Jakube? Snad si o mě aspoň slyšel. Vždyť já jsem tady v lese zestárla. Já jsem přece Cmunda, dobrotivá tetička všech nešťastných.
0: Dobrotivá tetička, říkáte? Na to zrovna nevypadáte.
2: Sotva někdo zakleje, sotva zanaříká, už jsem tam. Mám tenké uši, všechno dobře slyším. I tebe jsem slyšela. Tak co pak ti schází?
0: Kdyby se ptala, co mi neschází, bylo by to kratší. V ničem nemám štěstí.
2: A zasloužíš si ho.
0: Sakryš, Dudy, vždyť ani tolik nechci. Něco na sebe, něco na zub a něco pro mou ženu.
2: Když to dobře spočítám, máš tedy 3 přání.
0: No, asi tak. Možná o něco víc.
2: Máš je mít.
0: Co to povídáš?
2: To, co slyšíš. Můžeš mít 3 přání.
0: A to jen tak, beze všeho?
2: Beze všeho, Jakube. Jen tak. Vlastně docela zadarmo. Bude pro mě nesmírným potěšením, když uvidím, jak s mým darem naložíš. Jinak za to nechci vůbec nic.
0: No, tohle... A to myslíš docela vážně?
2: Docela vážně, Jakube. Dávám ti tady slib. Cokoliv, přáci, smíš, bez výhrad vyplním 3 tvoje vřelá přání.

0: na tobě záleží, jak staří se mé dílo.
1: Sakryž, Dudy, to se mi snad zdálo. Honem domů, než to všecko zapomenu.
2: Jakub zíral na tu vychrtlou babku s ohnivýma očima jako na zjevení. A ono to opravdu zjevení bylo. Když babka Cmunda čarovala, ze země stoupala bílá pára, bublala a pohyhňávala se, jako by v jejich chomáčcích stoupaly do výše tisíce potměšilých skřítků. A když babka dočarovala, rozplynula se mezi stromy jako ta pára a zůstal tu jenom Jakub s dokořán otevřenou pusou. Sotva se vzpamatoval, nechal roští roštím a s vyvalenýma očima utíkal domů.
3: Fany! Fany! Fany, kde jsi? Fany, kde je ta ženská? Fany, ohromná novina. Jestli je to pravda, tak jsme boháči. Budeme mít všecko, co budeme chtít.
4: Co povídáš? No podívej se, jak jsi nadělá. Ani boty jsi neotřel.
3: Nech sákliš, Dudy, boty botama. Já jsem potkal Cmundu.
4: Co to meleš? Jakou Cmundu?
3: Každá bába ti to poví. Čarodějnou Cmundu. Tu, co lidem nosí štěstí. Splní mi 3 přání.
4: Co mi to tu vykládáš? A kdeže jsi ji potkal?
3: V údolí, pod křížovým vrchem.
4: No, to je divné místo. V noci tam prý tančí víly.
3: Vždyť ti to povídám. Nikde jinde bych ji nepotkal. A ta Cmunda...
4: Říkal jsi... 3 přání?
3: Sama mi to řekla. Fany, já bych nejradši...
4: Počkej, ona je něco jako víla?
3: Možná, ale hodně zestárla. Tvář jako pergamen, tělo jako vyschlá tyčka, ale ty oči. Splním ti 3 přání, řekla. A potom zmizela.
4: Jenom 3 přání. Tak to si musím dobře rozmyslet.
3: Ale Fany, vždyť...
4: Nech to na zítřek.
3: Ale proč? Můžeme mít zámek třeba hned? A k tomu kočár, šaty, plný stůl, pytel zlaťáků, třeba i 2? To všechno najednou. Tak na co čekat?
4: Do zítřka dost času. Ale v takovém zámku by se mi docela líbilo. A cože s tím ta Cmunda přišla zrovna za tebou?
3: Asi ví, že si to zasloužíme.
4: Aha, asi to tak bude. Tak si zatím sedni a jestli se ti to náhodou povede, tak přemýšlej.
3: S tebou je taky pořízení. Tak jsem se těšil, jak tě překvapím a vyčaruju zámek a zatím... S tebou není opravdu žádná řeč.
2: Seděl na rozvyklané lavici, mrzutě popotahoval a škaredil se do kouta.
3: Už teď jsme mohli být boháči a mít se dobře. Tomu se říká štěstí. Mohl bych mít všecko, na co pomyslím. A mám hlad jako největší ubožák. Sakryž, Dudy. Kdyby tu tak byl pořádný kus jelita. Co to je? Co to leze spod kamen? Je to dlouhé jako had a tlusté jako vypasený kozel. Co je to za příšeru? Sakryž, Dudy. Je-li to veliké jako drak? Nech mě. Dej mi pokoj. Zastavte ho. Stůj. Stůj. Stůj. No tohle.
4: Co se to tu, panenko skákava, co jsi to proved, Jakube? Co je to? Kde se to tu vzalo?
3: Já měl děsný hlad, jen mi to tak uklouzlo.
4: Ty trumbero, ty škrholo, no. Ty nešiko, měl jsi 3 přání a jedno je už pryč. A co s tím jelitem? Chceš se znát udávit?
3: Já jsem...
4: A kde máš zámek? Kde pak je tvé království, co jsi mi sliboval? Kde jsou ty nádherné šaty, zlaťáky a diamanty? Kde je kočár a sloužící? Mohl jsi chtít kuchaře, pekaře, pece a on si přeje jelito.
3: Ale vždyť...
4: Nech toho nic neříkej, jsi trumbera a osel.
3: Po druhé budu chytřejší.
4: Po druhé. na svatého Dindy. Ty už nikdy o nic chytřejší nebudeš, ale moulovatý moula na
3: Fanny,
4: pořád.
3: Fanny, nech toho.
4: Ty jelito.
3: Tak dost! Kdyby ti tak to jelito pod nos přirostlo. Sakryš, Dudy. To jsem tomu dal?
2: A hned tu máme truchlohru. Cmunda se však směje. Fanny tu stojí, skoro skamenila. Místo knírku, co zdobí tváře šviháků, má věru nepůvabnou ozdůbku. Jeli to se smrsklo tak na 20 palců a uhnízdilo se jí pod nosem. Kroutí se tam jako hádě nezbeda. Dokonce bych řekl, no ano, hyňa se. Popadne Jakub za konec, pak za dva, ať tahá, trhá, páčí ze všech sil, jeli to nelze nijak odtrhnout. Pot se z něho řine, Fanny odfukuje, jeli to drží jako přišité.
4: Co ty budu dělat?
3: Nejde to, nejde.
4: Zkus to nějak jinak. No,
3: utrhnu ti nos.
4: Jak pak teď půjdu mezi lidi?
3: Dělám, co můžu.
4: No, asi děláš málo.
3: No, budeš se muset rozhodnout. Můžeš mít zámek, paláce i kočár. Nosítka na zahradu. A sluhu s vějířem. Ale to jelito...
4: To jelito...
3: Ti nikdo neodpáře. Tak se rozhodni. Královna s jelitem, nebo má Fanny bez jelita. Dvě přání jsou pryč. Máme prostě smůlu.
2: Nejlepší bude dát teď průchod veršům.
5: Však už bylo na čase.
2: Tak tedy. Začali všechno řádně rozbírat. Je pravda, že kdo žezlo v ruce třímá, kdo korunu má nad ušima, i hezký nos má snad. Ale že byla žena, jež se chtěla raději líbit, než být královnou, pro hezký nos se rozmyslela.
4: Jakube, já už nechci zámek, nemusím být královnou. I bez toho jsem byla spokojená.
3: Tak tedy, bez jelita, je to tvoje přání? Je už poslední.
2: A Jakub vyslovil své přání. Zaklínadlo třetí, poslední.
3: Sláva! Jelito je pryč. Já koukám, Fanuško, jaká ty jsi hezká.
4: Já jsem tak šťastná, Jakube.
6: Koukám, že jste šťastnější než dřív. Vy lidé, jste tak podivní.
4: To je ta Cmunda, Jakube.
6: Mm-hmm. Paní Cmunda z Roští a na vývratu. K vašim službám, prosím. Dobře jsem se pobavila. Nechtěli byste ještě tři přání?
3: Za nic na světě. Copak já musím být králem?
4: Já se taky bez diamantu obejdu.
6: Tak vida. Nakonec jste spokojení.
3: No.
6: Že jsem se tak pobavila. Dám vám tuhle aspoň cenu útěchy.
3: Zlaťák. Celý zlaťák.
4: Díky, babičko.
7: Cože? Co to povídáš? Já ti dám, babičko, je mi teprve 350.
4: Šiu.
7: Ale teď už musím, kominík ze sousední vsi, slyším ho až sem. Láteří na celý svět, to si zase smlsnu. Není nic zábavnějšího nad lidskou hloupost. Lidé pořád nechápou, že pro své sny a přání musí taky něco udělat.
4: A je pryč.
3: Jako ta přání. Sákryš, Dudy, to jsme tomu dali.
2: Drvoštěp mávl usmolenou paží. Dosáhl poznání. A to je, co mě blaží. Toť stará pravda. Lidé zaslepení a nerozvážní, co své choutky mění, nemají právo cokoliv si přát. Takových mezi námi příliš mnoho není, co darů pohádkových znají užívat.
5: To jsi řekl hezky. Ty šašku.
2: Jinak to přece ani nedovedu, paní.

horečka na noc dívku zanese do nekonečných modrošedých zahrad, kde její ruka málem dotkne se těch

Ave nota za notou, kabela zeje prázdnotou. A já mám půdu pod botou, poněkud vratkou. Padadadam, padadam.

plánocí šarlat uhlíků. Zní klukot ran a slavíků a v bance

0: Da-dum, ba-da-dum.
1: Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lepky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

jsou náskenky, řekli mi, seš lempl, nechej to koňovi, má větší hlavu. A velká hlava, jak znám, rodí velké myšlenky. Na Fildu býval velký nával. 6 bodů mínus za původ.

to mi píše, objednám si sahr hlaté, co se týče jeho říše, je to nějaké vachrlaté. Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla andělů dík chloru, voda barví do zelena. Tadabdab.

před psím vínem, před psím vínem, které slávne, co se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží po velk noze. Tadam.

0: Ahoj, tady je Petr Janda, já vás všechny zdravím.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

na kůru, v bělostném mundůru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace má totiž svoje informace, co chtějí vědí o člověku.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

našel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

podle ní brál. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála sníh,

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Rádio Tloskov.

bydlíš, kdekoliv si, bratr můj. Do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš, kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

0: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskou.
1: Mladík mě dneska zastavil a aniž by se představil, řekl mi doslova na mou věru.
2: Poslouchej, já tě těsně žeru.

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

a polo třináct, ale jsem spíš jak a polo třináct, ztracený na dráze, na oběžné dráze.

Tak já zdravím rádio Toskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý na toto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Všetci chteli, však my ťa nedáme, kdyby všetci chteli.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

vidí k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka, hned je v domě.

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi jí tížil, že jaro nedělá.
1: Čau, tady je Opičí banda Zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Všechno bylo řečený a zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit. Dveře jsou zamčený na dva západy a klíče dávno vrácený.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý, rolety stažený, dlouhý hodiny a ještě delší.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tleskot.
1: Naše první lásky jsou jako báby bez zubé, jako báby bez zubé, když olizují cukr látka.

rozumný, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný, Jakube, že to snad vemeš.

Kousku guláše mu podstrčí a zarýklují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka.

Kube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Na obličej slunce kreslilo mi miliony teček. Řeka teče mezi stromy řeka teče. A já chodím, bloudím jako tichá řeka mezi lidmi všemi. Hledím k zemi, co mě čeká, co mě asi čeká v zemi. Podzemní prameny, potoky neznámé, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.

Která pak to byla z těch mých lásek, která zlomila mě? Kdo mi rámě podá zase, kdo mi zase podá rámě? Stojím před výlohou, vidím jen svůj obrys skleněný a matný. Nejsem dobrý, nejsem špatný, já jsem dobrý, ba i špatný. Podzemní prameny, potoky neznáme, slova jsou znamení, významy neznáme, hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, podzemí bloudíme marně a přece.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!

Děkujeme moc. A teď pozveme všechny hosty. Hosti, pojďte sem, prosím.

jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železní.

se však neučila. Tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

měsíc nad řekou. V očích má bludný kruhy. Bojím se, že tenhle čas dobře zná jen svý sluhy. Stojím nad řekou, v hlavě mám

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: protestuji, to je loupež!
1: Tak už se se mnou neškádli. Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích, to všechno kolem. Tenhle přepich jste vy, bambíčkáři, nakradli.
0: Já nesouhlasím.
1: Jen si křič. Tvá vzpoura není k ničemu.

tě vážně ušetří. Lež po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde bzit. Náš velebníček sklapne.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa Kexu, Vence Kudrna.
4: Od lesa jde hranice a po něj řeka.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Je třeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

u Pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

0: Příběh druhý, jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě. Promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
1: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
0: Zloděj? Kde?
1: Tady, prsk a tady.
0: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám ho jednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl: mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat. Viď, Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
1: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
0: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí.
1: Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala jí ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se na Radovana, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bychom s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčíleným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda! Popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil závaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna v té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl, ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování a kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan, tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

cesta, stojí strojek čista, utíká, když na ručičce malé netiká, zdali jsou pryč, že praskl řemínek a někde leží jako kamínek a hodinky a ručičky a svět se

Čí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít více, kam jsem to vles. Modřin, uši od hlíny a v ústech vazu a v očích pohled plný.

způsobila, tak chystej obvazy, až se ti dva jak zemi porazí. Zabiják Véďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

nebesům ulehá a černí ptáci, co míří k lesu, jako by volali, přidej se k nám. A já se snažím, snad se i trochu vznesu, pro krásu světa učím se létat. A tak piju jako pijavice, upijím z každé krásné noci, to když na radosti z dálky bijí zvony a já po kmeni do koruny šplhám pod dohledem luny, než rozpustím se všeru.

0: Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

0: Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: Stálo veličenstvo kat a modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
1: Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače rádia Tloskov.
2: Rázní a smělí a s hrdými čely chtějí se dělit o zážitky své hlubo.

zkrátka do očí, které, ač nejsou zřejmě civí, tak nepříjemně spod obočí. Dýchnu, ať rychle mizí.

Tenhle krumpáč měl John Henry, přesekne pouta, než bys řekl švec.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

nocy, kterou jsem prochodil, abych se ujistil, že žiji. Možná, že zrovna dnešní ráno přinese

Jsem slon a ty jsi

zalímec prsty deště. Jako by mi o kapsách zalímec prsty deště. Nosím si tě v obrůzku a s požehnáním božím dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

0: cídleně, a až mi jednou vyměří u brány základ daně, tak odevzdám jim hromádku tvých střípků ze své pěsti a v nebi řeknou v pořádku, vy máte z pekla štěstí.
1: Tady je Heidi Janku, zdravím všechny posluchače internetového rádia Tloskov. Mějte se hezky.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: ruce, dvě ručičky, tři ručičky. Však dvě jsou Bůh ví, kdy je Bůh ví. Víte, potřebuji odpočinout. Já to zkusím ještě jednou, ale stejně. A hodinky na malé ručičce. Ne, jak to bylo? Teď jsem to před chvíli říkal. Hodinky mají dvě ručičky. Tři. Ne, to až je potom. Tak já to nechám jako po pauze. Já teďka zahraju něco. Já zkusím něco jiného ve stejný tónině.
1: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.

Jsem sám, snad zvoní mi hrana a z hrdostí zbylo jen půl. A taky přestal jsem počítat rána, kdy jen mávám na záchranný člun. A když do tváře pravdám teď splácím svou marnivost velmocí, zas chodím po stopách stočených v kruhu a v noci spouštím se s bezmocí. Cestou ze dna na důkaz teď mířím střepy z nás a uvězněn hladinou tonu.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zpívejte, tančete, blbněte.
2: Společně budeme vzývat Disco Boha.

po horách a dlouze námět na písničku hledala. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedala. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hrály muziku, co uši unaví z rádia.

kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstali mi někde pod kůží,

Zalévají.

Polední pauze, pár minut jen, párek a křen, párek a křen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku,

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co uších zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Bystrici na konci roku dal jsem si několik loků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou se streptokoků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou ze streptokoků. A viděl jsem u Kutný hory plazice i psena z nory. Dlouho se plazil, až dostal azyl, pije jak dám, ale s nory. Dlouho se plazil, pak dostal azyl, pije jak dám, ale z nory. A viděl jsem na Bílé hoře vylézat z brlohu tchoře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. V bazaru pod Pražským hradem vexlujem, šmelíme, kradem. Po nějakým čase skončíme v base, alespoň neumřem hladem. Po nějakým čase skončíme v base.

0: весь мир кончи, кончи у твоих очей.
1: Já se jmenuji Štěpánko, já hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

než umřeme, než umřeme, než umřeme.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav tvářící jich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný. Kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu nějaký den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, jak hrají spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je naše. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něčeho dovím. Jeď, synu můj, řekl král. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Třetí den přijel také do toho velkého města. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany v kostky hrát. Královice k ním postavil a díval se, až ho zasta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho čekal a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn. Otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit, ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně, siváka, a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvíc potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu to sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu přijel, musel na most přes hluboký příkop.
ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. A tu královic vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil a takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No, pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nezabíjej mne. Budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jdeš a chci ti pomáhat radou i skutkem, řekl vlk. Královic vzal tedy vlka sebou a šli a šli a přišli v lese na krásnou velikou louku. Tu povídá vlk, pust koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Letěli přes hory, doly, přes vody, brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení. A byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakový křídlo. Drak spadl do moře a voda vystříkla až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se tu dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal, nebo ti věz, že jsem duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však dříve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádného masa od šibenice, sic bude s tebou zle.
Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm slehla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Zeptal se, co to znamená. Vedou tu dva naši venici. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho pak bratři ptali, zdali nese otci živou vodu. Nesu, odpověděl a ukazoval jim lahvici. Bratři mu záviděli a taky se báli, aby nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, že ho o tu živou vodu připraví. V noci pak, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, čeho jsi žádal, a budíš zdrav. Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči. Je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám? Zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi a pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž bych tě byl poslechl, zavzdechl sobě mládenec. Nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odjel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí. A všichni plesali a výskali, že ze svého zajetí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady své matky v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, co je to? To je pás tvého otce, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho poznal? Počkej, přijde. Pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata se jí báli.
Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pásu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí také tak oklamou jako otce. Oba nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem. Jednoho z vás doma potřebují. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší syn tedy jel a jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty. Jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu. Královic nevěděl, co na to odpovědít. Zráce si a podvodník, řekla královna. Zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu pil. Byl jsem, otče, řekl, a pojedu bez prodlení ku královně. Byl schytralý a myslel si, že i královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zrádce si a podvodník. Zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živou vodu. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán. A na smrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil. Co měl nyní počít? I odhodlal se, že jí pošle alespoň jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima. Div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil. A hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá.
Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, Matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. A když se královic před ní dostavil, ptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáš se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Co tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody. Trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by ze srdce kámen.

se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

ze dvou jmen, s touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova ze dna kalnou vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

svět je posmutnělá scéna, stálá scéna, open air. Věčný vítr, co nás bojí, naše štěstí v neštěstí, že má radost, je to tvojí bolest tvá, mou bolestí.

varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabijí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových varů jsem zpátky Rus za Rusem.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

zrazu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: neblbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já. Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ne, ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: sílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi
2: mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Jsi mrtvej, mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.